Trešne v kapanty, rock'n'roll na placu, na meni bie kaput, skoro poderaný, i pozlačen prsten na bavlien u gracu.